Rjecena nětko wiem, no a chcete vidět, jak hudžbně dále džohač do šešćich? Žan problém. To je Daniela Hazec, serbským rozbosu. Tež Michał Cyš nás zveselí. A tych tež znajecie, to je Muski Kordelany. A so wienes mi tež mjezynarodna hudźba falować Felix Jen Pride Bečhodžin Cinače je.

0: Banga Ranga spěwaka Dara je z tym spěwom dobyła. Eurovision Song Contest letuši 70. we Wienie. Šešožin cínače zajmał spěw z moja vida znamenča, ale ročo z Wina, ročo z Bohorske do našeje domizny do Wužicy. Serbske spěwne wubědžowanie kaponu, rekaše zarjadowanie, kiž je čera dźěći, młodźinu a starších do jasince přičanyło. Či jedni z klitku ruce a wulki nadžiju na myto, či tamni rzy z čipnoty so čera dopodnja do jasince podachu, mez nimi tež kolegina Bettina Wenderotowa.
1: Du jasince, poda budarec na dvore dženca ništu uspav neješ, ako šeže sač kaponu honačo tu spiva v přijotovani brožni. Bernd budar zromadne ze svojim bratrom Danielom, iže druji kruč teke vubiđovanje serbskih kaponu organizuje. Kneže Budarjo zvotkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte sobučinic.
2: Aj kuj sobučič može kujže, najdalejši jo se zriza groznajme bo, a te tamo honače su šeli v okoline Jasence, Pravočice, Koščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotre honače su jara pilne a spivaja, tamne so jara ručo džaža, dawala nekeke trikse, so može jen to zvučovač, a so na teke ubiđovanje přijotovač.
2: Jen můžete honače trénovat, když je te do těch klidků těká také za děň hodinu, co se to na to naučá.
1: Nitko je tak, že je bůze ta hodinka nímo, jak ta ševitu jasnice na tu ideju přišli, tak ubyčování suva uhotovat, tož jako je v našim koncu skýry junkrot na druhých koncach bole rozšireno.
2: A je myslím, že 5 letami byli bole biskupic, a jsme tam jaro úplně odzankli s našimi honáčami a jsme doma jeli a jsme si vůvámali, čo to tak bylo a jsme na tým ideu přišli, že jsou těvě biskupice a nemci spěvali a my jsme srbci to by zrozumili a to a to tak úplně bylo ten.
1: Myslím, že se ho starali a že samo po sebi to honáče nakupovali, nikoci z vás.
2: Hej, my jsme tě hodovali tak jmenované Lachan, tu co širi, bohužel jim dženca najskrvěle pravil neho, dokud on nebe ještě tak šivotované na to.
1: Potek im tu može biti onač ničo smeču mi unije, štu je dobil, to so potom za nekotre menšine tu v uhodnoči, podest je ižo natvorene, smime čipni bič. Si menšine išče, a potom su te onače takrat z ubeđovanjo motove, tež Klara z Kruščic je z jednom honačom šijeva. Klara, tun honač po vás doma še spilnje budži, abo si ty před honačom otučena?
3: Oj, doma še se jara vile spila, ale den sa ojnti gornic tak vile. Jo, tun gornoš to neke lusio.
1: Dječi a doroščeni su tu celu hodinu sedjeli a ladali, kak pilne honače spila, ja? Je to, što se vopkeč buvala?
4: Te su čele šeloki upadali a spivali.
5: 76 anšlegen Mateo Malz.
1: Netko je tak daleko wielkie wulosowanie zwutu a hajstrowa. Przyjdzie taj najpilniejszy honaczaj regiona. Serbski honacz Nieżan podla tam na cyle prynie miestne. A wiesz, ma ja też jeszcze cyle osobite myto za te honacze, jakie są cyle ubiegłanie mielczeli. Tam je nie knażel, im sotun serbski honacz przesadził.
6: Ze sprawocic. Budziemy się zawieść, jara dobre.
1: Torika jutze rano Pravočicach znano tola Budžak staj časo nic je nož na honača spuštit.
0: Tu nie menuce čera Češko podživau a dobe časki honač pola vujkých honačov je 6 a 70 razu zaspivau a je zvutu přiju. Pola malých družinov je halštruský honačik 104 posta razov v jeničky hodžine zaspěval a si s tým s odstavkom zvotu medalju vudobil, no haj palame doma, byl on spěšne vyponoj z přízemí o 6 hodin 17 je dobráně přije serbský rozvoz Katka a Jakub tu smoj nedom lube děči, ščiju je za vás rančí postrov kopačky. Co na vás vesela.

0: Tak ich tež znaju, što sport nije jutze rano. Bože dla, je 7 hodzin 12, nětko so sportuje.
1: NDR Sachsen, serbský rozhlas. Sport.
0: S Janom Reavium.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druheje najwyššie koparnskeje klasy nimskeje nauročiła. Při šorosudnej rie sobotu w Regensburgu by 8000 přiwisnikov z Łužicy s autami, čarami abo busami přijewo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před wiele letami raz sobudživačer w týmje FC Energie, pak by so na neušedne vášnje do Regensburga podał a Kočebus žanou podpěrał.
3: Hej, ja sam z kolesom šiu, ja sam štvort klusiu, a prvnú etapu hac to Pilsna jo nekak, a poncne ja čora piat, hac to Regensburga si pondajú s kolesom. Šo roma, že si to boli 300-500 km, zes 5000 vysokých

0: Ach, kajki to Rianne spiju na po 8. Čas za Rianne serbske poješće.
1: Serbski rozvoz. Poješće. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. W cinaču sach wotmichu so konstydżenia meje mietania, miestrujem w Rožinče, Nuj Vjesce, Nuknica a Dobrošicach. Piatk w rokach rejovaše cinače dječacich mođinskich poru wokoło meje. Sobotu Krosčicach běše ich 20 poru, kiš mies serbskimi tež irsku reju pokazachu. W Wotrowie wubiedżuvachu so w cioch skupinach wo wersk meje a skunčichu ze spionym večokom. Nedźelu Nebelčicach mijachu 6 dječacich a cinače mođinskich poru. Tam so při povalinju meje vjersk letušeho nuho štoma votvama. V Voklecach steješe letuša meja prini raz v krutem stijaku. Vokuo neje rijovaše 4 a cicači poru. V Konjecach a Njemcach votmi so meje metanje jako vjersk kunstudženskeho vjesneho svedženja. Niemski Zentrum za Astrophysiku DZA započnje dženca z točenjom džere do zemje pola Nuoslic. S tym se na dalši mjestnje v uboko pod zemju gravitacijske žome mirič, po možnosti bez sčasenja v zorno cuj kamenizne. O tym informuješe vjesne predstavitelj gmene Rožant. Hižo od februara maja tež v Krosče pola Vulkije Dubravy toščensku džeru, z kotriž kameniznu za možne podzemski labor a Einsteinovi teleskop přepetuje. V Pančicach Kukově svičachu čera prinesetovo provinje. Tam je 18 džiči, 5 njemskorečnih a cinače serbskorečnih, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradiciji bo kojšt z nich od starších trošku přeođane. Kurlipa je svedženske kemše hučpnje v obrubiju. A tež v Kulovje přijmovaše na serbskih dopudnišich kemšach 10 prinje v oprovenskih džiči zakrament. Šitke se domu holcu bychu se za svedžen druščtu drastu zvoblekli. 61 honačo je se na druhým serbským spionem v objeđovanju Kaponu čera jasince v občelivo. Pola vulkich rasov vuda by si vutovčan Mateo Malc z jeho honačom prinje miestno z 6-70 zinkami. Pola malých honačov džiše zlota medalja do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 razu v hodžine zaspieval a s tým nový rekord nastaju. Najdlejší puč k vobiedžovaniu mieš Kapon z Riese Grosenhajna. Na čerovším cevoněmským dňu muzeju pod heslom Serbský muzej se vodeče se muzeje s veselom odkryč bychu muzeje dámotně otvorene. Tež Serbský muzej Budešině a Kočebusu se na akcii s vědženěmi v občelišti. V Braniborském krajnom muzeju v Kočebusu vytahu něče 180 hostí. Tam vodmě so městrujem serbska dživanička kolektiva Vakuum. Pod heslom Sorb Maxing možachu zajmce serbske elementy ze šedny drastu kombinovač. Nimo vôtovania tradicionelnych vúšivaniu možachu se tež svojske drasty ze serbskými bantami a našivankami vúdybič. To bych upovieste, kotrež namagače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme to išto svunca, desadis, tež mručele a to při 18 do 22 stopňu v ostanje sucho. V přichodních dňách hač do štvortka zmijeme dále to išto svunca, kůže džin pak nešto viac mručelu, desadis může so přichodních dňách tež kapač a tež menšie nevedra s rýmaniom. Nas očakuje.
0: Wyskacz mam za was Atunscyna a 4 na smier Zorec przy Cirożku Dreżdżany Sewer. Tuż wam dobru, a wiesz tu jest buprzyjemoj Katka a Jakub 4 po na po 8.
1: Serbski rozwóz.

A to je tola něšto, abo když Snijakowarske towarstwo přeprošuje na volejbulowy turnier, tak to bie konstyczenia wulki Dubrawe, ale je to hižo z dobrej tradiciju, zo na sobocze po Božim spiču bul přez sak metaja cyla jaka jeszcze przeco, je to hižo 10 let doło. Z dobrej tradiciju. A lica su so 10 mustwo przyzywili, a woni nie przyjdziechu jenoż z bliższej wokoliny, nie? Tejż mustwo Serbska Raketa so drugi krocz na wonym turnire wobdzili. Serbsku Raketu znajecie znano od naszego rozprawnictwa wokoło Zatkula Beach volleyballowej tury. Tam su usto dobyli, a wuspiesznie so wopokazali. No a wuspiesznie bychu tejż, by tejż mustwo konstydzenia we wuj ki Dubrawe w napiatych bojach kwalifikowaše so mustwo potom vo finale, a dokež debeš jeden raja dočasny turnier termina dla wopuščich nastupichu jenož hišče z štyriami rajerjami a náže podležachu snadnje a wopsadžichu potom v finálne rie v úspěšne druhé miestno serbská raketa, potekým je so vobdželiva konstidženia Pančicach Kukove, no a finále tam debeš jeden zajšo dom na obed, kaj ještěž přeco, tu již i sedaše, aj měrachu jenom šiště štyrioch, rajorioch, a sedaše druhé městno, že však ty již vůriadne vůkoně, tu již vůtrobnou gratuláciu, 7 hodin, 8 a 30 je.

0: Policja zdźěli.
1: No, se jenož skrótka drimny, to by šofér pozdaču Opela sobotu večer na autodroze a 4 měs s Voniborščou a Horním Bujezdom a přitom zraze potom do přední měduceho Golfa. Šofér Golfa bu zlohka zraněny a na auto maj nás to škoda 13 euro. W Biskopicach bychu vandalojo popuču, aber lippe prajne jeden neznaty, kaž policja zdźěli. Wón bě pjat k noci na dworništu by cichnował, wabjenski stejak banki wobškodził a potem tež servisowy automat błalił. Přitom by naparał škodu 1100 euro. Zastonicy za neznatym pytaja. A sobotu večer w Wojerecach prasne a to při křižovaništu stara berlínska droha Halštrovska. Šoféry nota na starej berlínskej droze přebidźeše škodu na Halštrovskej, kotruž měješe poprom před jezbu. Dónže k zrážce. Šoféry nova, kýž nezbožo zavinova so zubi a jedeše na Alberta Einsteinovu drohu. Byrněž policia nedom za ním pytaše, nesu jeho dotel namakali. Nastavicna škoda nieže 700 euro policia netko dále sledží.

0: a to na po dźěłećich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. W cinače sach wotmichu so konc tydźenja meje mietania. Mjestrujem Rožinče, Nuje Wjesce, Nuknice a Dobrošicach. Pjatk w Hokach rijowaše cinače dźěćacich a młodźinskich porów okło meje. Sobotu Kruščicach běše ich 20 porów, kiž mjez serbskimi tež jesku riju pokazachu. We Wotrowie wubidźowachu so w cioch skupinach wo wersk meje a skunčichu ze spionym wieczokom. Niedźelu Nebelčicach mejachu 6 dźěćacich a cinače młodźinskich porów. Tam so při połaleniu meje wersk letušeho nového štoma wotwama. We Worklecach zdieješe letuša meja prěni raz w krutym stijaku. Wokół neje rijowaše 4 a 30 porów. W Koniecach a Niemcach wotmě so meje mětanje jako wersk kunstodźenského wjesného svědženja. Niemski Centrum za Astrofyziku, DZA, započnie dżęca z doczynią dżery do zimie pola Nuoslic. Z tym, co na dalszym istnie wupoko pod zimiu grawitacijskie żłomy mierić, po możności bez zczasenia w zonu cowi kamieniznie. W tym informowaše wiesny przedstecia gminy Różent. Hiže od februara maja tež v Krosče pola Vulkie Dubravy točensku džeru, skotriž kamieniznu za možný podzemský labor a Einsteinový teleskop přepytuja. V Pančicach Kukově svědčachu čera prinesat v opravinie. Tam je 18 dječí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradicii bu kůžd z nich od starších družku převodžane. Kor Lipa je svědčenské gemše hudžbně vobrubil. A tež v Gulově přijmovaše na serbských dopudnějších gemšach 10 prvnjovoprovenských dětí zakrament. Šitke se dom holcov bych usi za svědčen družču drastu zvoblekli. 1,6 honačů je se na druhým serbským spionem v ubeđovanju Kaponu, včera jasince vobdělilo. Pola vulkich rasov budo by si vutovčan Mateo Malc z jeho honačom prenje miestno z 6,70 zinkami. Pola malo honačo džiše zvota medalja do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 razov v hodžinje zaspival a s tým nový rekord nastaju. Najdlješi puč k vubidžovanju meješe Kapon z Rízy Grosenhajna. Na čerovšim cevonimskim tnju muzeju pod hesvom Se muzeje z vjeselom vodkrč bychu muzeje darmotne votorene. Tež serbski muzeji v Budušinje a Kočebusu so na akciji s vedženjemi v občilišti. V Braniborskim krajnom muzeju Kočebusu vitahu niečo 180 hosti. Tam vodmi so mjestrujim serbska dževarnička kolektiva Vakuum. Pod hesvom Sob Maxing možachu zajemce serbske elementy z šedný trastu kombinovač. Nimo vôrtovania tradicionálnych vúšovaniu možachu si tiež svojské trasty se serbskými bantami a našivankami bude byť. To bych ho povieť, že kotraž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje slunčný deň, všetko zaso zmieme tiež mročele na nebiu, vostane sucho, živé sliebro stupa bylo dňa na 18 do 22 stopňu. Tiež v prichodných dňach zmieme dosť slunca, ale tiež mročelu, dnes má sa tiež pokapač a hač do štvrtka môže sa tiež všetko zaso raz zarímač.
0: Na troach, to mám jenož brzkač zavad, skýš stejna a štyrina smie zorec, a to při círošku drežďany sebe. Hevák přejmo všetkým dobrú a vestu jizbu, dobre start do nového týdženia, do dženstnejšie je punžele.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napodževečich, tu staj Katka a Jakub.

0: war Kaiserslautern, a tak dale, a tak dale. Zawěšte nebžo to laško, ale ja mam tu nadzieju, až oni dann budu nikak dojšpěš, až oni wostanu nuči ve tej druge lize.
1: Ja, myslíš se, až ma FC Energia Chrzebus ve druge lize šansu obstojaš?
0: Ja, minim, oni mają dość dobrych grajajů, a zawěšte budu se ještě nikak obstaraš dalšnych dobrych grajajů, tak až zmijeme potom jane mústvo, které je dość mocné. To je moja nádeja, až mogu ja doživiš od té gráša, ja budu se dneska kúpiš jano kotku za celé leto. Níži sobou ještě do těch druhých místů ja nebudu. To jsem ja pičku přestaré za to.
1: Vy se krádu angažíru, Jošo, za naše serské můstvo, za serských koparů. Máš jako serské tovaristvo dobré kontakty k můstvoju energie přauje?
0: Jo, to si víme, co my jako můstvo serské koparě jim taky gratulováš. To vždy mi ceníš.
1: Pen žicem za to južo raz věle vjasela, pejedali jsme s hostom Adamom, někajšným šecedarjom tovaristva serské koparě.

0: Wiele wužecenario jo kužde žen duce do Barlinja ze šegom a hujo problem až vetreše voza až do Lubniowa majo jano ešte jadnu jízdnu keliju, ale Deutsche Bahn co ten problem skoro vetperaš. Štefani Kraucojc, WWC.
1: Firma DB Infrago wuža vet oktobera do natvarište druge keleje. To je casnik Lausu Cerunčov ako prijetny pisal. Až do kejnca leta 2007 a 2000, kši gytuły byš s twarskimi žilami na tych 9 a 2000 kilometrju. Teke dvrnišća při celje vedju pen přimerjone a modernizirovane. V tej dobje myse pendlarje uži šegi linie RE 2000 do Balinja z okolo drogu přes Kalavu. Teke uronajnske busy mjazy Ljubnuom a Hošebusom budu.
0: Wet Oktobra muse pendlarje na nemeni leto šerpne byš a sebe přiuci šedlejše drogi, gdyż su duce do Barlinja. Więcej nowosćo zmijome za was po muzice.

0: Dźensa mamy zajmowy hosći tu w studiu, kotrež ma taj cyle rozdźělne hobije a zajmy.
1: Podla nás taj dźensa Marta Mirčenkec, kotrež je aktivna lohkoatletka a tohodla tež pravidłownje trenuje.
0: A nimo toho je podla nás Matej Čornak, kotrež so runje na wukowanskeho fuora wukowuje a je tohodla wjele časa w puhanskej hali.
1: Dźakujemy so, za staj si dźensa chwile za nás zawoj.
0: Hej, witajte do studia.
1: Marta, na tebe mamy nudom prenje prašenje. Lohkoatletika je šako wopsti z wele disciplinu mojši snačinu skrótka připosłucham prajč, to su twoje disciplinę, kiš ty aktivnje trenuješ.
2: Ja činu poprom šitko rady, štož ma z bijanom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bil. Ja pa so tiež rady v druhých disciplinách uspodam, napríklad v skakaniu. Hej, jenž také metanské disciplíny nejsú tak moje.
0: Hej, viac prašenia na naju hošťou máme po příšernej hudbe. Bruce Springsteen zahraje nám Dancing in the Dark.

Šědny baćo zaspěwa za skónčenje tej kwakle. Spočatnje so raduje tež přećunej a tace. Wulki brat jo dosćany a rozbije o puta. Naže

0: Što čini serbska modźina, hdyž na rejach runje njerjuje? To nas zajmuje a za to mamy w našim studiu hosće z cyle specjalnymi zabawami. Pola nas to je mjenujcy Marta Milčinke, serbska lohkoatletka a Matej Čornak, wukubanc na wukubanskeho puhorja.
1: Wieso přeco wszystko perfektnie nie běží, runje při ubědžovaniu jsou zawyście też ciężkie łokomiki, a runje z toho však najbóle wukněš. Abo, Marta?
2: Haje, so ciężkie łokomiki, na kojże pat trudy su, tyś wosoby při ubědžovanach, tyś jen bądź niekotre milisekundy pomoši, jo, hač konkurentka, abo jenuż też twórty wysno w obsadzi, ale haje z tym, na kojże pat przez czas wuknie w obkadzeć.
0: A Marta, jak to to poczynisz, że się twoja przeczelka albo twój przeczelnik był jedną albo dwie milisekundy spieszniejsza, kiedy ty z tym pan wopkadzisz? Przecież się to, to jeszcze doszczane pan w przyjemnym ubiedziwaniu albo kiedy?
2: Hej, to na kurze bad mam odjście ubiedziwaniu osoby nieke we wunie sezonie w naliczu liczu. Ale ja si muslu jenso to ty do co netra tak jara přirunać, dokiž su tam ty husto často lohkoatliča podla, kotru su na sportu i šuli, su zajšo započeli, abo huštišo trenuja hač jen sam. Ja si muslu jen, kdyby su tam skýre z ty zajšve verzi od sebe samo přirunać, abo na to horde byť što jen sam znos dokonjal.
1: Hej, Matej, jako lohkoatlitka môžeš sa Marta na vůbědžovania s druhými měřič, môžeš to jako vůkomanský původ týž, abo vůpadží sa ta průca pon na druhé vášně?
3: Na druhé vášně sa ona na kůže pat vůpadží, například, když jen ve tún zromadnosť ve našem ústve, kůže raz zase novo doživí, vyzo jen co týž, že si by samo přirunuje kůže raz při tréninku, abo když jen jemo jen týdžen nejo vůk ke tréninku, so jen pon po dvaj týdžen zase šinže a putne ok, to zase kusubenč odo, môže jen pon vyzo ladať, so jen zase do filtor veha z do tréninka v šinže. Vone dáve týž jen program ve Nímske, so při Baltickým morju te zahradnictvo tam vábia vukovanských púhorjov, kým ha to dosť jen pon takrát za jen týdžen alebo dvaj, tak dokáž cien to činč v prúzinách napríklad všetko stajené, ha to je tež taká zajímavá vecka, pokáž Boh ja môj rade úspotal, hej.
0: Ha jara zajímavá, po takým ha máte asi to mýl pší tréninku, opravdu pší tréninku znajomnú taký vokomík, že sa pon sám na sebe jara hodil byl, že sa to zdokonil.
3: To mám ja kujže týdžen po tréninku, hej. Když ja pon zes púhane vondu, ha si musel, och, zase nešto dobre čino za čovo a tež za dušu se s tými cvomi vosobami, co mi to jara ľubí, hej.
1: Hej, to je staj bývoj Matej a Marta za vás tu, pola nás a po příšenem spivě, že tu dále, tuž vostanče při rádiach.

0: Zadkula.
1: Neuse Zeusy. Každou pondělí.
2: V 13 vsách jsou konc týdenia mějo mětali mjez druhým v Roženče, Nové Vězce, Nuknice a Dobrošicách. Pjatk v Horkách rejovaše 13 dětšacích a mladinských porů okolo měje. Sobotu v Krušnicách běh 20 porů, kýž mjez serbskými tež i riskuriju pokazachu. Ve Votrově vůbeděvachu so v třech skupinách vo vjážk měje a skončichu se spěvným věčokom. Njedělu v Nebelčicách mějachu 6 dětšacích a 13 mladinských porů. Tam je so při povaleniu meje vjažk letušoho nového štoma wotwamał. Ve Woklecach steješe letuša meja prvni raz v krutem stejaku, wokoło nie rejovaše 40 či poru. V Konjencach a Nemcach wotmě so meje mjetanje jako vjažk konstitutenského vjesného svjedženja.
3: Jena 64 čo je so na druhým serbským spěvnym vůbědžovaniu kapono nejdžilu v Jasince v obdžiliu. Pola vůlkých rasov údobě se vůtočan Mateo Mal se svojím honačom prvně městno ze 670 zinkami. Pola malo honačo, když je zlota medalja do Halštrua, honač Friedricha Grefeho je 104,5 razov v hodině zaspěl a s tým nový rekord nastajil. Najdlejší půjčky vůbědžovaniu měše kapon z Ríze Grozenhajna.
2: Techniska Uniwersyta Dresdžany je dźensa pola nowoslic započała z toćeniom dźiry do zemje. Z tym chce na dalszym misje geofizikaliske wumenienia a zaismiske aktivity w zemje zwyścić, gdy są relevantne za możne zasiedlenie Einsteinowego teleskopa w Sachskiej. Gajsz Uniwersyta zdźili je to miestem cieće toćenie za teleskop. Prynjej byśta w Husku a w Linocu. Dalsze maja sledować. Honja Wužica ma dobre šanse so stać ze stejnišćom Observatoria za Einsteinovy teleskop.
0: Zadkula.
1: Neuse Zeusy. Každou pondělí.

0: Nětko podamoj so zhromadnje z Francom do sportoweho swěta. Zajšu konc tydźenja bě mjenujcy nimo kopice mejemetanow tež tuž do sportowych zarjadowanjow.
1: Mjez druhim je prěnje volejbulowe mužstwo sportoweho towarstwa Viktoria Woklecy sobotu wo postup do Sakskeje ligi wojowało.
0: Woklečenjo běchu sezonu w Sakskej klasy na druhim městne zakončili a běchu so tak za postupny duel kvalifikovali.
1: Přeciwnicy volejbulowego mužstwa ze Freiberga w obsadźichu wyjištafli na koncu toho runja druhe město, abychu tuž to runja tak motivovani kaž Woklečenjo.
0: Postupny duel Woklečano wotmě so kaž kuždara prěnjeho mužstwa nic pola nich doma we Woklecach, ale w športowej hali Rajbičanskeje wyšeje šule. Dokaž móža jenož w Rajbičanskej hali prawidła za wysokošt dodažeć.
1: Přišim pak dojedže si tužto fenu do Rajbičanskeje sportoweje hale, so bychu silnje mužstwo podpěrali.
0: Najebač dobreje podpěry fenu pak za Woklečano na koncu nažel dosahało nie. Woklečenjo podležachu mužstwu z Freiberga po štyroch sadźbach z jeden k tři.
1: Woproće jara škoda za Woklečano, ale přišonej sezóně dźewi zo zaso z połnje paru do prytka, tak zo radzi so jim snać přišonej sezóně postup do Sakskeje ligy.

0: Hi Franco, was deine moje niedom raz při sporte? Runje jsme již o postupnem duelu volejbulova mužstva Viktoria Worklec řečili a netko věnujeme se jiště vůsledkám Kopańce, šako feno Kopańce konstantina v opravdě žanu jenšku měrnu menšinu neměchu. V zvězku Elize by měnujce hač do posledné sekundy na pjato špodla.
1: Předovšem deleka v tabuce šako zavěščichu si kopere zemnichova hižo dočasně mistrovský titul. Měnujce měru VfL Wolfsburg, Prini FC Heideheim a St. Pauli hač do posledního rajného dňa jednak věle dybku na svém konče. Zestupne boje by tohodla tak vůzky kajšiště ženě v stavěznách zvězkové ligy.
0: A runje ra es St. Pauli přečivo Wolfsburg jest, da so z direktny končny ruch, dokelž vidjachu hižo v předpolu, za budže odpisne to, kak prini FC Heidenheim raje jeden z nich, abo samo nedom vobaj do druje zjazkoje ligi zestupić. Na koncu doby Wolfsburg z cíke 1 a vukova so s tym do relegacije.
1: Za St. Pauli a Heideheim pono tomu vua odpisane sezóny druhá zvjazkova liga. Heideheim přiramjenujúce přečuva Mainze z 0-2. Vosbě horko potem zobichu zašvu sezónu hišče mierze na rovne rali, abychu vulka překvapenka ligy.
0: Ale tež v druhé zvjazkové lize sú so stavizny pisali. Elversberg postupí mjenujúce prvý raz sebo v staviznách dôrstva do zvjazkové ligy.
1: Zajímavé je, že bydlí v Elversbergu jenž nějak 13 000 lidí, ke přirovnání budoucím má nějak 3 kročtek v obydlí.
0: To je opravdu jarná stavizna, před nešto letami rajachu ještě v regionální lize a netko nadobo jsou Bayern Mnichov a Dortmund s hoščem.
1: A tež v cíči lize by v opravdu hač do posledního vokomíka napjaté, štu na koncu do druhé ligy postupí, Energia Kočebus vojováše hač do posledného vokomíka vo postup a zavěstčí si z dobyčom přečivo Ringsburga tiket za druhou zvjazkovou ligu.
0: Energia je s postupom po takým po 12 letach zase ročo v druhé zvjazkové lize, tutunko polský konstitucionál by v opravdu zajímavý.